0: kompletní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Hana.
1: Rádio Hana.
2: Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
3: Já tě miluju. Moc tě miluju.
2: Tak též.

0: už to netoužím zažívat. Takže si musíš najít někoho jinýho.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Bora May Brownová a nesu vám vzkaz od Sama Wheata.

0: Jsem je tu.
1: Jsme?
2: Sedím vedle ní.
1: Sedí vedle tebe.
0: Jsme, cítíš mě?
2: Cítím tě srdcem.
1: Cítí tě srdcem.
2: Kdybych tě tak aspoň mohl ještě jednou obejmout.

Maďarsky, španielsky, italsky nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity.

0: Vneseme další várku informací. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte, má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a dvou mladistvých.
1: Jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšťané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
0: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou. S tímto heslem se mění zobrazování světa. OSN schválila nahrazení Mercatorovy mapy za systém Equal Earth z roku 2018. Nové zobrazení přesněji odráží skutečnou velikost zemí na světové mapě. Pro nové zobrazení hlasovalo 164 zemí, včetně České republiky, píše Reuters. Sport. Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nám přinese jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima se vyšplhají k 27 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam vyleze rtuť teploměru nejvýše k 24. Den očekáváme bez deště, vítr nám bude foukat pouze slabý. Pokud zítra plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Sluníčko bude mít docela sílu. UV index bude na 5, na škále od 0 do 11.
2: Nejlepší hudební výběr.
4: Byly 3 hodiny.

0: Berani, možná máte pomalejší rozjezd, ale hlavně nic neodkládejte. Víc jim vy dovolte svému okolí převzít iniciativu. Blíženci zjistíte, že jedna chyba určitě nemusí pokazit celý výsledek. Raci, držte se podstatného a buďte v klidu. Lvi, umíte odhadnout, co se děje za zavřenými dveřmi. Pany, dopřejte ostatním trochu víc prostoru a pozornosti. Váhy, malá změna může udělat velké divy. Štíři, za všech okolností buďte ochotní a vstřícní. Střelci, odvedete kus práce navíc a zasloužíte si uznání. Kozorozi, hlavně nedávejte prostor domněnkám. Vodnáři, mějte ráno časovou rezervu, ať všechno stíháte. A co my ryby, pokud hledáme nové cesty, tak bychom měli zvážit veškeré možnosti.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Rádio Haná.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto Dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejlepší věci na celém Dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto Dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Víte, že nejoblíbenější písničky mají stejné tempo, jakým bije naše srdce? O hudbě víme téměř vše. Rádio

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nám přinese jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima se vyšplhají k 27 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam vyleze rtuť teploměru nejvýše k 24. Den očekáváme bez deště, vítr nám bude foukat pouze slabý. Pokud zítra plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Sluníčko bude mít docela sílu. UV index bude na 5, na škále od 0 do 11.

0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, možná máte pomalejší rozjezd, ale hlavně nic neodkládejte. Víci, vy dovolte svému okolí převzít iniciativu. Blíženci, zjistíte, že jedna chyba určitě nemusí pokazit celý výsledek. Raci, držte se podstatného a buďte v klidu. Lvi, umíte odhadnout, co se děje za zavřenými dveřmi. Pany, dopřejte ostatním trochu víc prostoru a pozornosti. Váhy, malá změna může udělat velké divy. Štíři, za všech okolností buďte ochotní a vstřícní. Střelci, odvedete kus práce navíc a zasloužíte si uznání. Kozorozi, hlavně nedávejte prostor domněnkám. Vodnáři, mějte ráno časovou rezervu, ať všechno stíháte. A co my ryby, pokud hledáme nové cesty, tak bychom měli zvážit veškeré možnosti.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase. 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
0: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré

0: pralinek Chocobonte. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Kateřiny
1: i Síry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím Radio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 000 posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
3: Radio Hana.
1: Přejeme ráno.

0: Johana. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Haná.
4: Na to nezapomenu.
0: Rádio Haná.
5: Hraní topka.

0: úterý ráno spolu relaxujeme. Na vlnách Rádia Hana nám k tomu dopomáhají 80-kový Frankie Goes to Hollywood. Dobré ráno, relax.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 6. hodině pro vás David Typka. Dnešní ráno formace je Magický úsměv a Mystical Magical Benson Boone. A předtím nové zprávy pro vás, ať máte ve všem jasno, je 5.57.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte. Má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a 2 mladistvých.
5: K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšť na Hané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
4: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou. S tímto heslem se

0: nebo skoro jasno. Teplotní maxima se vyšplhají k 27 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam vyleze rtuť teploměru nejvýše k 24. Den očekáváme bez deště, vítr nám bude foukat pouze slabý. Pokud zítra plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Sluníčko bude mít docela sílu. UV index bude na 5, na škále od 0 do 11.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Hudební výběr.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radio.

0: 6 hodin 8 a půl minuty, úterý 8. září, jak se celý den usmíváte, přeje Rádio Haná. Odpoledne to dnes bude na kraťasy, na letní šaty, taky na plavky, protože...
1: Bude hit, Cecilko, hit bude.
0: Ano, užijte si sluneční den s teplotami kolem 30 stupňů Celzia. 6.08 do 7 minut a sváteční hymna dneska, de facto dvě jména v jednom balení. Co to znamená? Podrobnosti už za chvilku. Dobré úterní ráno přeje vaše ranní hanácká parta. Jdeme na to, 80.

0: Je přesně 7:15, my tady u nás na Moravě máme krásný zvyk každé ráno se probudit, vypnout budík a rovnou zapnout rádio. Děje se to i dnes v úterý, během kterého pro vás máme připravené kalendárium. A před 6:30 také doprava, pozor teď na ranní nehodu na Oničovsku mezi Šumvaldem a Dolní Libinou. Podrobnosti připravujeme.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Úterý 8. září narozeniny slaví zpěvačka Pink. 36 let by právě dnes oslavil jeden z nejslavnějších DJů své generace, švédský Avicii. Dnešní datum je také spojeno s britskou královskou rodinou. Přesně před 4 lety, tedy 8. září 2022, zemřela ve věku 96 let královna Alžběta II. V našem kalendáři povolání dnes slaví svátek lidé, bez kterých by herci občas neměli co držet a ani co na sebe, tedy rekvizitáři a kostymérky. A v klasickém kalendáři jsou Mariany, což jsou pro nás dvě jména v jednom balení. Jak to? Pojďme si to vysvětlit v naší sváteční hymně. S AI jsme pro vás vytvořili tohle.

0: Rádio Haná kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
0: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Rádio Haná.
16: Nejlepší hudební výběr.

0: Teď je 6 hodin a 29 minut. Mami, já tomu nerozumím. Tati, mohli byste mi to prosím vysvětlit? Mě ta škola nebaví. I tohle už se možná na začátku školního roku může ozývat u vás doma. Proto na rádiu Hná po půl sedmé zavoláme hostovi, který poradí, jak to jednoduše změnit. Dneska se také 100% změní ranní teploty. Na Olomoucku, na Boskovicku nebo na Bruntalsku i ve Valmezu aktuálně hlásíte 10 až 13 stupňů během dne. Horko, teploty, dozvuky léta 29 až 31 stupňů Celsia a jasno nebo bylo jasno.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Uničovska nebo z Kroměříže a z Hranic. Víme, jak se jezdí tady v úterý ráno. Na kraji Olomouce hlásíte práce na silnici, mírně omezený provoz na Dolní Novosadské. Ranní nehoda dvou osobáků se došetřuje na Uničovsku mezi Šumvaldem a Dolní Libinou. A policejní kontroly teď pomáhají a chrání v Kroměříži, na Kujetínské u Pionýrské louky, také v Hranicích na Olomoucké. Děti, tátové, mámy, díky, že i v úterý jedete s námi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: 6 hodin a 38 minut. Hana vám v úterý ráno hraje také k přípravám do školy, na brigádu nebo do práce. Vzpomenete si na svou úplně první práci?
1: Moje první práce na pozemku sběratele motocyklů a automobilů nedaleko Čáslavy a tam jsem vozil šutráky k jeho budoucímu jezírku. Měl jsem 50 na hodinu.
0: Ty kráso. Dobře, takhle na svou první práci vzpomíná náš zprávař Tomáš. A co vy? Pište na Facebook Rádia Hana nebo nahrajte hlasovku na náš WhatsApp. Jsme v kontaktu, více o naší první práci po 6:45. A předtím slíbený ranní host, pomůžeme se školou.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
3: Já zdravím posluchače rádia.
0: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
3: Teď jsou nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
0: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
3: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit, něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také pomaturitní studium angličtiny.
0: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
3: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
0: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
3: Děkujeme, naschledanou.
0: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
9: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
10: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
11: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Hana jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Hana jedou k vám.
12: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
13: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
14: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
15: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
16: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
17: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
16: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
17: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
16: Vstupenky na smsticket.cz.
17: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
18: Rádio Hana.
19: Nejlepší hudební.

0: Ráno, chladno, odpoledne, teplo nebo horko, v takovém znamení se nese náš dnešní společný den, úterý 8. září s Rádem Haná. Ráno je to na rifle a na bundu, odpoledne bude stačit tričko nebo letní halenka. Jasno nebo polojasno, teploty kolem 30 stupňů Celsia, takhle dneska bude. Dobré ráno, 6.51, přejeme úspěšný den, klikáme na Facebook Rádia Haná, jak jsme slíbili, vysíláte s námi. Vzpomínáme na naše první práce, jaká byla ta vaše. Na Facebooku píše Věrka. Ta začínala před 40 lety jako telefonistka na meziměstské ústředně. Výplata 15 stovek. Byl zootechnikem VZD, 600 korun čistého, jednou za rok navíc mohl za dobrou cenu pořídit vykrmené prase. A Katka před 27 lety začínala jako dispečerka bezpečnostní agentury za 25 korun na hodinu. Dobře, Věrko, Byli, Katko, děkujeme, zdravíme. A teď vy, přátelé. Jaká byla vaše úplně první práce a kolik prachu jste si za ní vydělali? Nahrajte hlasovku na WhatsApp Rádia Haná, anebo napište na Facebook Rádio Haná jste vy.
1: WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742

0: Miloval videohry, údajně u Warcraftu dokázal trávit dlouhé hodiny, zbožňoval procházky se svým synem Liamem a také moc rád četl knihy o ezoterice a lidském vědomí. To byl švédský DJ Avicii, dnes by oslavil 37. narozeniny, na Hané vzpomínáme na jeho megahit The Night, takhle před 7. hodinou.
1: Hit za hitem, hit za hitem. You know,
0: dobré ráno, kam za vámi dnes přijede hlídka rádia Haná, my se těšíme na Olomouc a taky na Šternberk. Přesná místa přidáme už po 7. hodině, stejně jako Eltona Johna. Tom Gregory nesmí chybět. Postele vytáhneme No Name.
2: Vytrhal som parku z jazera všetky biele.
0: A teď pro váš lepší přehled posíláme aktuální zprávy s Tomášem Gottwaldem. Příjemné ráno.
3: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy rádia Hana.
4: Přinášíme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Je úterý 8. září. Plánovaný krytý bazén v Olomouci se prodraží. Podle nových odhadů bude stavba bazénu v Olomouci u akvaparku stát až 450 milionů korun. Náklady vzrostly o 200 milionů rozšířením projektu o další prvky. Investici má pokrýt úvěr. Přerov investuje téměř 60 milionů korun do proměny skládky v Žeravicích na centrum zpracování odpadu. Město se tak připravuje na zákaz skládkování po roce 2030. Do 3 let budou na místě nové možnosti zpracování odpadu.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Nezvyklý pohled na rybník Rosnička ve Svitavách. Je kvůli letošnímu extrémnímu suchu téměř bez vody a místo nyní vypadá jako louka. Od jara do rybníka nic nepřiteklo, píše o tom deník. Veřejnou dopravu čekají změny, ale není jasné, jaké přesně. Kraje v České republice stále neznají přesný finanční dopad chystaného zdanění veřejné dopravy. Stát jim dosud nedodal jasnou metodiku pro výpočet DPH. Téma dále sledujeme.
3: Sport.
4: České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou se Spojenými státy 64-105. Po historicky nejvyšší prohře na světové scéně české basketbalistky obsadily na šampionátu konečné 15. místo.
3: Počasí.
0: Léto ještě neřeklo poslední slovo a dnes se nám ukáže v plné parádě. Těšíme se na koupačku, na kolo nebo taky na zahrádku. Víme, jak bude, teploty 29 až 31 a jasno nebo polojasno. Užijte si den. Blesková doprava z Olomouce, také z Uničovska nebo z Kroměříže a z Hranic. Víme, jak se jezdí tady v úterý ráno. Na kraji Olomouce hlásíte práce na silnici, mírně omezený provoz na Dolní Novosadské. Ranní nehoda

0: 7:09, prožíváme s vámi úterní ráno, je 8. září, k svátku hrajeme Mariana, těšíme se spolu na další letní den, kdy bude hit, ano, potvrzuje to i náš pan Faras.
1: Bude hit, Petilko, hit bude.
0: Ano, dneska teploty kolem 30 stupňů Celsia. Náš prvotým už netrpělivě přešlapuje, odpočítává minuty, kdy už za vámi konečně vyrazí dneska do ulice Olomouce a Šternberka. Hlídka Rádia Hana dneska bude rozdávat dárky, představovat nová auta. Po 10. hodině v Olomouci u Šantovky, po obědě potom v centru Šternberka na náměstí. Pokud budete mít cestu kolem a minutu času, určitě se u nás zastavte a neodejdete s prázdnou. Těšíme se více o hlídce Rádia Hana tento týden na webu radiohana.cz. 90% sleva. A poslední kus doručíme zítra. I takové nabídky pro nás mají e-shopy po celém světě. Jenomže ne vždycky je ten nákup tak výhodný, jak se tváří. Více o tom na Hané po půl osmé. Za chvilku horoskopy. Dobré ráno, stará se o vás Rádio Hana. Mějte fantastický den právě teď s Cranberries 7:10.
2: Rádio Hana. Nejlepší

0: Jsme z Moravy, vysíláme pro Moravu a jsme na to samozřejmě náležitě hrdí, známe naše města, vesnice, naše silnice, lidi, kteří tady žijí a pracují, známe vás. Tohle je naše společné rádio Hana, ke snídani hrajeme také v úterý 8. září. Těšíme se spolu na den plný sluníčka. Podrobnosti od naší meteocentrály přidáme rozhodně ještě před 7:30. A teď 7:16 horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, možná máte pomalejší rozjezd, ale hlavně nic neodkládejte. Víci, vy dovolte svému okolí převzít iniciativu. Blíženci, zjistíte, že jedna chyba určitě nemusí pokazit celý výsledek. Raci, držte se podstatného a buďte v klidu. Lvi, umíte odhadnout, co se děje za zavřenými dveřmi. Pany, dopřejte ostatním trochu víc prostoru a pozornosti. Váhy, malá změna může udělat velké divy. Štíři, za všech okolností buďte ochotní a vstřícní. Střelci, odvedete kus práce navíc a zasloužíte si uznání. Kozorozi, hlavně nedávejte prostor domněnkám. Vodnáři, mějte ráno časovou rezervu, ať všechno stíháte. A co my ryby, pokud hledáme nové cesty, tak bychom měli zvážit veškeré možnosti.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Melsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: To nejlepší pro ty nejlepší.
3: Radio Haná
2: a ranní

0: Nebo tak rybník, jezera, přehrady nás dneska budou po práci a po škole lákat ke koupání. No, nebude vyloženě hit, to úplně ne, ale jako vzpomínka na prázdniny, proč ne. Odpolední teploty na Moravě dneska kolem 30 stupňů, k tomu den plný sluníčka, jasno a nebo polojasno. Je to nám v úterý 8. září, vzkazují kolegové z Meteocentrály Rádia Haná. My přejeme dokonalé ráno. Možná s námi právě teď cestou do práce, v tramvaji, v autobusu nebo ve vlaku na mobilu, proklikáváte nějaké nabídky e-shopu, chcete si něco objednat, koupit, udělat si radost. My jsme s naším týmem zjistili, že ne všechny nabídky jsou tak výhodné, jak se na první dobrou tváří. Podrobnosti o tom na vlnách Rádia Haná po půl osmé. A teď 7:29 vyrážíme s vámi na ranní cesty.
1: Doprava.
0: Plesková doprava z Olomoucka, také z okolí Blanska pro vás právě teď na Moravě v úterý ráno bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Měří rychlost a také kontrolují dálniční známky na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu. Další policejní hlídka mezi Blanskem a Rajcem Jestřebí u odbočky na Spešov. A porouchané vozidlo objíždíme na 19. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov za Žešovem. Vy řídíte a my zařídíme další hity úterního rána.
1: Rádio Haná.

0: Tanaka už se na vás moc těší ve vysílání Rádio Hana. 7:35, dobré ráno, taky občas nakupujete na e-shopech.
1: Rádio Hana, životní styl.
0: Sleva 90%, poslední kus, doručíme zítra. Na internetu na nás blikají obří slevy a údajně bezkonkurenční ceny, jenomže dobře víme, že není všechno zlato, co se třpítí, a potvrzují to i oslovení odborníci. Neplatí to všude samozřejmě, ale výhodnou cenu může v košíku některých e-shopů zvednout třeba povinné balné, na které vás předem nikdo neupozorní a bez kterého není možné zboží odeslat. A když už u zboží je nápis skladem, tak také to u některých e-shopů prý nemusí být pravda. A může to znamenat spíše, ano, někde to na skladě určitě je, ale nevíme kde a nevíme ve kterém. Dodání zboží se potom i kvůli tomu může pořádně protáhnout, což nám občas vůbec nehraje do noty. Proto pro vás v našem rádiu pravidelně třídíme nejenom hudbu, ale také akce, tipy a reklamní nabídky. Vysíláme jenom ty prověřené, za kterými si můžeme stát. Děkujeme, že nám věříte.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý ráno. Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: Podzim je čas tvoření. V galanterii

0: zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
1: Ubivo je, všechno je.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny.

0: Chocobonte. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Rádio Hana.
2: Ranní topka.

0: Úterý 8. září, jak se celý den usmíváte, přeje celý tým Rádia Hana. Odpoledne to dneska bude na kraťasy, na letní šaty, taky na plavky, protože...
1: Bude hit, Petilko, hit bude.
0: Ano, užijte si sluneční den, teploty dneska kolem 30 stupňů Celsia. Dvě minuty po 7:45. Po 8 hodině pro vás s naším textařským týmem budeme mít originální sváteční hymnu Rádia Hana, zahrajeme k svátku Marianám, což jsou dvě jména v jednom balení. Počkejte si na to, předtím nové zprávy dřív než ostatní. V Česku chybí dětští praktičtí lékaři a tenistka Katka Siniaková pokračuje v cestě za obhajobou loňského finále na US Open. Připravujeme podrobnosti.
2: Rádio Hana.
3: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy Rádia Hana vždy 5 minut před celou.

0: Zapojují, pozdravují vás také Coldplay, jejich High Power v 7 hodin a 54 minuty. Rádio Hana vám v úterý ráno hraje do školy, na brigádu, taky do práce. Vzpomenete si na úplně svou první práci, Tome?
1: Moje první práce na pozemku sběratele motocyklů a automobilů nedaleko Čáslavy a tam jsem vozil šutráky k jeho budoucímu jezírku.
0: Aha.
1: Měl jsem 50 na hodinu.
0: Dobře, takhle na svou první práci vzpomíná náš zprávař Tomáš. A co vy? Píšete na Facebook Rádio Hana celé ráno nebo nahráváte hlasovky na náš WhatsApp, jsme v kontaktu více po 8 hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A určitě u nás nebude ticho, uslyšíte tyhle hity pro vás. Cyril Stabilinin, dopřejeme si kapelu Činasky. Do úterního playlistu zařadíme také trošku citronu, Lemon Tree.

0: než ostatní. 5 minut před silou.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Je úterý 8. září. Buďme ve střehu, ať se nepíchneme. Počet nalezených stříkaček po narkomanech v Olomouci už překonal loňský rekord 674 kusů. Jen za uplynulý víkend na cyklostezce u Černé cesty strážníci pozbírali 40 kusů infekčního materiálu.
4: Hlídka byla totiž vyslána na cyklostezku u Černé cesty, kde jsme nalezli téměř 4 desítky injekčních stříkaček. Od tohoto případu až do neděle pak ještě hlídky řešily dalších 15 oznámení a 25 stříkaček. Ve všech případech byly nálezy uloženy do sběrných boxů a poté bude vše předáno k odborné likvidaci. K dnešnímu dní evidujeme 409 případů a 710 nalezených stříkaček.
3: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Až výstřely zastavili ujíždějícího řidiče, policisté v sobotu v Oničově honili přes pole řidiče, který jim odmítl zastavit, poslechl až po varovných výstřelech. 36-letý muž měl zákaz řízení, za jeho maření mu hrozí i 2leté vězení. S dopravním omezením počítejme na Svitavsku. Ředitelství silnic a dálnic ode dneška do pátku nechává upravit kruháč na křížení silnic 34 a 35 u Koclířova. Práce na vytíženém tahu si vyžádají uzavírky a provoz tu budou řídit semafory. Česku kriticky chybí až 1000 dětských praktických lékařů, přestože kraje i pojišťovny nabízejí milionové odměny za otevření ordinace nebo byty zdarma. Víc než půlka absolventů raději zůstává v nemocnicích. Situaci představil Deník.
1: Sport.
3: Tenistka Katka Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pokračují v cestě za obhajobou loňského finále na US Open. Prošli do čtvrtfinále deblu na newyorském Grand Slamu. Dvojici Hunterová a Kravčiková přemohli 2-0 na sety a pokračují ve čtyřhře dál.
1: Počasí.
0: Víte, že na Moravě dneska budeme mít teplej než u moře? Ano, třeba brazilské Rio de Janeiro dneska naměří pouze 22 stupňů. V tureckém Istanbulu třeba jenom 26. Víme, jak bude tady u nás na Moravě teploty kolem 30 stupňů a jasno nebo polojasno.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Plesková doprava z Olomoucka a také z okolí Blanska pro vás právě teď na Moravě v úterý ráno bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Měří rychlost a také kontrolují dálniční známky na 290 km dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu. Další policejní hlídka mezi Blanskem a Rajcem Jestřebí u odbočky na Spešov a porouchané vozidlo objíždíme na 19. km dálnice z Olomouce na Vyškov za Žešovem. Vy řídíte a my zařídíme další hity úterního rána.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Otakar Štěpán Bačák. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje. Rádio Hana.

Ráno chladno, odpoledne vedro, v takovém znamení se nese náš dnešní společný den, tedy úterý 8. září. Ráno je to na rifle na bundu, odpoledne bude stačit tričko nebo letní halenka, jasno nebo polojasno, teploty kolem 30 stupňů Celsia, i to od nás víte v 8 hodin 9,5 minuty. Dobré ráno a úspěšný den přeje celý tým Rádia Haná, za chvilku sváteční hymna Rádia Haná, naši textaři jsou tím pádem opět v pohotovosti a teď klikáme na Facebook Rádia Haná, kde vysíláte s námi a vzpomínáme dnes na naše první práce a taky na první

0: Pokud Billy byl zootechnikem v JZD, 600 korun čistého, jednou za rok navíc mohl za dobrou cenu pořídit vykrmené prase. A Katka před nějakými 27 lety začínala jako dispečerka bezpečnostní agentury za 25 korun na hodinu. To je naprostá paráda. Dobře, to jsou naše posluchači Věra, Billy, taky Katka a teď vy, přátelé. Jaká byla vaše úplně první práce a kolik milionů jste si vydělali? Dejte vědět, nahrajte hlasovku na náš WhatsApp. Radio Hana jste vy?
1: WhatsApp Radia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radia Hana.

0: Miloval videohry, údajně u Warcraftu dokázal trávit dlouhé hodiny, taky zbožďoval procházky se svým synem Liamem, nebo moc rád četl knihy. Knihy o ezoterice a o lidském vědomí. To byl švédský DJ Avicii, dnes by oslavil 37. narozky. My na Hané vzpomínáme na jeho megahit, tohle milujeme. Takhle v úterý ráno Wake Me Up v 8.17. Před půl devátou na rádiu Haná další info z naší dopravní centrály přineseme báječnou zprávu z Olomouce. Na teď na jednom místě zhromažďujeme všechna dnešní důležitá výročí.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Úterý 8. září narozeniny slaví zpěvačka Pink. Narozky by měl i jeden z nejslavnějších DJů své generace, švédský Avicii. Dnešní datum je také spojeno s britskou královskou rodinou. Přesně před 4 lety, tedy 8. září 2022, zemřela ve věku 96 let královna Alžběta II. V našem kalendáři povolání dnes slaví svátek lidé, bez kterých by herci občas neměli co držet a ani co na sebe, tedy rekvizitáři a kostymérky. A v klasickém kalendáři jsou Mariany, což jsou pro nás dvě jména v jednom balení. Jak to? Pojďme si to vysvětlit v naší sváteční hymně. Svátek!

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Mami, co jsme vyhráli?
8: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
14: Jsme Radio Hana.

0: Do vašich ranních životů Eva Max ve vysílání Rádia Haná, po ní za pár vteřin Ariem, také Marek ztracený, 8 hodin 29 minut, mami, já tomu nerozumím.
1: Tati, mohl bys mi to prosím tě vysvětlit, mě ta škola nebaví.
0: I tohle už se možná na začátku školního roku ozývá u vás doma, možná taky řešíte přijímačky třeba těch za pár měsíců. My proto na Rádiu Haná už po 8:30 zavoláme hostovi, který poradí, jak tu školu jednoduše zvládnout, jak to změnit. A dnes se také postupně mění ranní teploty, třeba ještě 2 hodinky zpátky, kolem 6:30 jsme na Olomoucku, na Boskovicku, taky na Bruntalsku měřili teploty kolem nějakých 11-12 stupňů, teď už měříme 12 až 15, během dne horko, teplo, do zvuky léta, jasno nebo polojasno a teploty 29 až 31.
2: Doprava.
0: Plesková doprava z Olomouce, Přerova i Zvyšková. Dobrá zpráva z hanácké metropole. Opravy na Stupkově ulici jsou hotové. Máme tady novou silnici, nová parkovací místa i modernější autobusové zastávky. Děkujeme dělníkům, že si na tom dali takhle záležet. V Přerově pozor na nehodu za Lidlem na Velké Lášce a ve Zvyškově policie kontroluje provoz podle předpisů u autokely na Brněnské. Přejeme, ať je dnešní cesta bez kolon a nečekaných překvápek. Jedeme s vámi.
2: Rádio Haná.

0: Je nám úplně jedno, jestli je úterý, čtvrtek nebo třeba sobota, jsme tady pro vás kdykoliv s úsměvem. Dobré úterní ráno přeje vaše ranní hanácká parta, 8 hodin a 38 minut. Rádiová hlídka už balí kufry nových předváděcích vozů, které vám dneska pojedeme předvést do ulice Šternberka i do Olomouce. Přivezeme navíc také dárky. Kam přesně, co pro vás chystáme, to uslyšíte po 8:45. Moc se na to těšíme. A teď ještě téma škola. Máte doma jedničkáře, nebo by ty známky mohly být trošku lepší?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
0: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát to vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímačky čekají.
0: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
0: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
0: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, na shledanou.
0: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.

0: Dvě minuty po tři čtvrtě na devět prožíváme s vámi úterní ráno. Je 8. září, ladíte Rádio Hanák, svátku dneska hrajeme Marianám. Těšíme se, jak už dneska bylo několikrát avizováno, na krásný letní prosluněný a taky teplý den.
1: Bude hit, Cecilko, hit bude.
0: Ano, dneska teploty kolem 30 stupňů Celsia, ideální počasí pro to, aby taky náš promo tým už za chvilku vyjel za vámi. Před chvilku jsme si volali s promo týmem Rádia Hana, už naši kolegové přešlapují, už odpočítávají, no de facto poslední minuty, kdy za vámi konečně vyrazí. Dneska máme vybrány ulici Olomouce a taky Šternberka. Hlídka Rádia Hana vám dneska rozdá dárky. Představí nová auta po 10. hodině v Olomouci u Šantovky, mezi Šantovkou Tržnicí, no a po obědě v centru Šternberka na náměstí. Pokud budete mít cestu kolem a minutku času, zastavte se u nás a neodejdete s prázdnou. Těšíme se na vás více na webu radiohana.cz. Vyhlížíme i další dnešní aktuální zprávy dřív než ostatní, 5 minut před 9. hodinou. Těšíme se na dnešní přípravné zápasy hokejistů Olomouce i hokejistů Prostějova. Víte, kdy přesně a proti komu budou hrát?

0: Z Moravy vysíláme pro Moravu a jsme na to náležitě hrdí. Známe naše města, vesnice, naše silnice i naše lidi, kteří tady žijí a pracují, známe vás. Tohle je naše společné rádio Hana, které vám dneska taky zahrálo samozřejmě ke snídani mezi 6 a 9 v naší ranní topce v úterý 8. září. My jsme si řekli, že před námi krásný, ještě stále letní den plný sluníčka, dneska teploty kolem 30 stupňů, také jsme složili hymnu k svátku všem Marianám, vzpomínali jsme na naše první práce i výplaty, radili jsme, na co si dát pozor při nákupech přes internet, nebo vás naladili na vlnu naší rádiové hlídky, už za pár minut za vámi vyrazíme do ulic Olomouce, více na webu radiohana.cz. A co nás čeká po 9. hodině?
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: To přebneme na hudební program složený výhradně z hitů z jednoho roku. Bude přehlídka 90. v ní Headway. Zazpomínáme na Jojo Bendy. Patný to nebude ani s formací Ugly Kid Joe. Jak dlouho už jste neslyšeli tohle? Jak jsme slíbili, tak taky učiníme. Přehlídka 90. po zprávách. Dřív než ostatní.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Fotbalový obránce Jakub Elbl svlékl dres Sigmy Olomouc. Po trestu od fotbalové asociace v nedávné korupční kauze se s ním klub dohodl na předčasném ukončení smlouvy, informuje o tom ČTK. 26-letý bek je nyní volným hráčem.
3: Přerov aktuálně.
4: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá o další portréty slavných rodáků. Umělec Michal Filák vytváří na třídě 17. listopadu malby nových 4 významných osobností. K dosavadním portrétům nově přibude skladatel Jaroslav Vikrent, mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová. Portrét prvního z nich už je hotový a byl podle umělce taky nejtěžší. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. Střídání času každý půl rok v Česku potrvá nejméně do roku 2031. Vláda schválila nařízení, které přebírá unijní předpis, protože státy EU se na jednotném času stále neshodly. Další časový posun nás čeká v říjnu.
2: Sport.
4: Hanáčtí hokejisté mají před sebou další přípravné zápasy před novou sezónou. Olomoucká Mora nastoupí dnes od 18 hodin na ledě Komety Brno a prostějovští Jestřáby změří síly od 18 hodin venku s Uherským Brodem. Výsledky vám přineseme.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
3: i v úterý.
2: Počasí.
0: Léto ještě neřeklo poslední slovo a dnes se nám ukáže v plné parádě. Těšíme se na koupačku, na kolo nebo taky na zahrádku. Víme, jak bude, teploty 29 až 31 a jasno nebo polojasno. Užijte si den. Lesková doprava z Olomouce, Přerova i Zvyšková. Dobrá zpráva z hanácké metropole. Opravy na Stupkově ulici jsou hotové. Máme tady novou silnici, nová parkovací místa i modernější autobusové zastávky. Děkujeme dělníkům, že si na tom dali takhle záležet. V Přerově pozor na nehodu za Lidlem na Velké Lášce a ve Zvyškově policie kontroluje provoz podle předpisů u autokely na Brněnské. Přejeme, ať je dnešní cesta bez kolon a nečekaných překvápek. Jedeme s vámi.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Našla si vás nejoblíbenější vzpomínková show Moravského éteru. Procházka paměti Rádia Haná. Zapojte se, typujte, bavte se, nechte si zpříjemnit úterní dopoledne tady u nás v Procházce paměti Rádia Haná. Srdečně vás zdravíme.
1: Rádio Haná.
2: Procházka paměti.
0: Jinou tato hodina je od začátku do konce plná megahitů z jednoho, tentokrát 90kového roku. Zazpomínáme na našeho oblíbeného Freddieho Mercuryho, protože o tom je stále co říkat, o tom si můžeme povídat do nekonečna. A dostaneme také pozvánku na svatbu u pírů. Už možná chystáte svatební dary a to je dobře. A teď vzpomínka na zpěváka Richarda Tesaříka, který nás bohužel dva dny zpátky v neděli opustil. Ptáme se, ve kterém roce jeho Jojo Band zpívá o rybitví, tam, kde to není špatný.
1: Rádio Haná a Procházka paměti.
2: Vrací

0: Týdo Dede, Radio Hana, to je vaše sázka na jistotu a každé všední dopoledne můžete s kolegy v práci uzavírat sázky, do kterého roku se vracíme. Dneska je to ten rok, kdy se Freddie Mercury posmrtně dostává opět na špičky světových hitparád díky remixu tohoto hitu. Pustíme si teda tím pádem ještě nejdřív originál. Ano, takhle zní originál skladby Living on My Own z roku 1985, to je polovina 80. Pokud jste neviděli videoklip, doporučuji to napravit na YouTube. Jedná se o autentické záběry z oslavy Freddieho narozenin v jednom mnichovském klubu. No, ale my vzpomínáme na rok, ve kterém vám na rádiu Hana poprvé hrajeme tuhletu 90-kovou verzi. A vy zatím tipujete něco mezi rokem 92 a 96. Vaše tipy se ještě tak značně rozchází na Facebooku Rádia Hana, taky na našem WhatsAppu, tak nám dejte vidět, jak to dneska vidíte vy. Další hudební nápovědy už za chvilku, čekáme One More Time, Zemětřesení nebo taky Robin S. se svým Show Me Love a vydáme se i na svatbu upírů.
1: Jestli každý si najde toho svého vyvoleného.
2: Pane doktore, špitněte. Kde pak vás mám, no?
1: Plukovníku.
0: Procházka paměti je záruka dokonalého dopoledního programu a nejlepších vzpomínek, tak co? Do kterého roku spolu kráčíme dnes?
3: Rádio Hana a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
6: Rádio Hana CZ, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
7: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
8: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká. Úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
17: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
18: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
17: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Rádio Hana, procházka pamětí.
4: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: hit za hitem a přitom všechny z jednoho roku. Tahle věta nejlépe vystihuje to, co všichni si užíváme celou hodinu mezi 9 a 10 na Hané každé všední dopoledne. U nás je vzpomínková show Procházka pamětí, aktuální priorita. I s tímhletím filmem poznáváte?
1: Ne, prosím, ne, nevíte mě, chlapě, ne.
2: Alfieri, to si zodpovíte.
1: Prosím za odpuštění, chlapě, ale víte, že ji miluji.
0: To je luxusní devadesátková Svatba upírů, která do českých kin vstupuje tehdy v devadesátkách na podzim. Posluchač Alien vzpomíná, že ještě dneska se na ten snímek dívá s lehkým mrazením v zádech a říká si, upíři přece neexistují, ne? Už mu prý zase přejel mráz po zádech.
3: Ne, smilujte se, jsem sirotek.
4: Kde jsou? Modli se.
3: Jsou dole v kryptě.
4: Kde je vchod?
3: Nevím. Nevím, přísahám na smrt své drahé matky.
4: Takže ty nejsi sirotek.
3: Ano, ano, ale byl jsem nechtěné dítě.
0: Vysílá s námi i posluchač Topy. Svatba upírů má skvělé herecké obsazení. Viktor Price jako hrabě, geniální Iveta Bartošová jako hraběnka okouzlující a hlavně Petr Nárožný jako Richardův strýček, to je luxusní postava. Dnes se v Procházce pamětí vzpomínky na rok, kdy se na Stříbrných pátnech koná první Svatba upírů. Ptáme se, jak už je to dlouho. S dalšími nápovědami se k nám co nevidět už za chvilku přidají další hity. S vámi Rádio Haná a devadesátková Procházka pamětí. Děkujeme, že vás máme.
5: Rádio Haná a Procházka pamětí.
6: Vracíme vaše vzpomínky.
7: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
8: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
9: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohaná.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
10: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
11: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivo.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově. U Bivoje všechno je.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a

0: Kdyby rádio byla dálnice, tak dnes bychom tady hlásili opravdu hustý provoz 90-kových hitů a naše rádiové hlídky hlídají, že všechny písničky, které slyšíte, jsou z jednoho roku. To vám každé všední dopoledne mezi 9 a 10 garantuje Procházka pamětí Rádia Hana. Vzpomínáme na báječné bezstarostné 90-ky, dneska to bylo mimo jiné o svatbě upírů, také o Freddie Mercuryem, který se po své smrti dokázal dostat na vrchní příčky hitparád díky tanečnímu remixu pecky, kterou jsme si dnes také poslechli, Living on my own. A teď už společně slavnostně odhalíme, do kterého roku se vracíme. S vámi Procházka pamětí.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Dnes je to rok 1993.

Martin zapisuje do historie britské hudby, a to díky tomuhle songu. Living on my own, originál rok 85, ale nakonec se dostává na první místo britské hitparády v roce 1993. Solový number one hit ve Velké Británii a hlavně Freddy by teď o víkendu vlastně oslavil kulatou 80. Připomínali si to fanoušci po celém světě. A my děkujeme, že posloucháte Rádio Hana a Procházku pamětí si s námi naladíte zase zítra v 9. A po 10. hodině na Hané.

0: zprávy. Rádio Hana, je 9.56. Jdeme na to.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám další informace. Nové místo k bydlení bude v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Na stavbu nového bytového domu získalo dotaci přes 100 milionů korun. Nový bytový dům má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi. Do rostoucích cen pohonných hmot zatím stát zasahovat nebude. Vláda zvažovala stropování marží prodejců paliv, ale nakonec se rozhodla, že to neudělá. Problém vidí v rafinériích. Ceny paliv chce premiér Andrej Babiš řešit na evropské úrovni, píše ČTK.
4: Co si to pořád píšeš? Mourku.
5: Mourku! Vidím na laváčku, že jste se velice rychle zpřátelili.
3: Herec Petr Bruckner se po 60 letech rozloučí s divadlem Járy Cimrmana. Začínající 60. sezóna je pro něj poslední. 83-letý herec s typickým knírem, kterého známe například z role policejního praktikanta Hlaváčka ve hře Vražda v saloním kupé, odchází z populárního souboru ze zdravotních důvodů.
1: Sport.
3: Elitní česká basketbalistka Eliška Joklová náhle končí v zámořské ženské NBA v dresu Minnesoty. Klub českou reprezentantku během mistrovství světa v Berlíně nabídl konkurenci. Nyní se tak bude čekat, do jakého týmu povedou její další sportovní kroky.
1: Počasí. Víte, že na Moravě dneska budeme mít tepleji než u moře? Ano, třeba brazilské Rio de Janeiro dneska naměří pouze 22 stupňů. V tureckém Istanbulu třeba jenom 26. Víme, jak bude tady u nás na Moravě teploty kolem 30 stupňů a jasno nebo polojasno.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, kde máme hlášené policejní hlídky. Například v Olomouci, kousek od RCOčka, na křižovatce Jungmanova Hálkova. Vlastně stojí přímo u té základky. Hlídka taky v Zábřehu na Olomoucké, v Šumperku na Jesenické nebo v Mohelnici na Třebovské. Kontrolu můžeme potkat i na D1 u exitu Přerov-Jih anebo na Prostějovsku v Moskovicích na Stichovické. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Otakarem Štěpánem Bačákem. Jaké olomoucké festivaly máte nejradši?
1: Pro mě jednoznačně jsou tím nejlepším festivalem výstavy v rámci olomoucké flóry. Beru to tak, že Olomouc rovná se flóra a flóra rovná se Olomouc. Mým nejoblíbenějším hobby je od malička zahrada, ke které jsem byl vedený svými prarodiči a posléze rodiči. A tak flóra je pro mě velkou inspirací a nádherným festivalem toho, co se v oblasti zahradničení dá dosáhnout.
0: Říká Otakar Štěpán Bačák. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Radio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: tady taky naše hlídka Rádia Hana, se kterou vás tento týden čekají samé vytuněné zážitky.
1: Hlídka Rádia Hana je tento týden zase v Moravských ulicích a tentokrát přijíždíme v nových autech, která vám rádi předvedeme pěkně zblízka. Kufry máme navíc plné sladkého potěšení i dalších dárků pro vás. Hrajeme vaše oblíbené hity, fotíme se s vámi a rozdáváme dobrou náladu. Jestli zrovna přemýšlíte o novém Mazlovi na čtyřech kolech, přijďte si ho omrknout. Právě teď jsme v Olomouci u Šantovky, mezi Šantovkou a Tržnicí pod Lávkou a po obědě se na vás těšíme ve Šternberku na náměstí, kde právě probíhá odpadový den.
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
13: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
13: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
15: Tady je rádi.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: nebo mažoretky. Tady s vámi bude samozřejmě i Rádio Hana v Bohuňovicích na Gulášfestu a ještě speciální pozvánka do Přerova. Připomínáme, že v neděli tady spojíme chutě kraje s naším radiotalentem. V rámci tohoto oblíbeného gastrofestivalu zazní 4 koncerty, 4 finalisté a jako speciální host tady zaspívá i naše nevidomá kamarádka Romča Maříková v neděli v Přerovském parku Michalov. Tak co, potkáme se?
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.
3: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu.

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem Hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
10: Rádio Haná.
11: Nejlepší hudební výběr.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: anebo No Name.
1: Čím to je, čím to je, že
0: je tady čas na zprávy, které pro vás máme dřív než ostatní. Rádio Hana 10.55.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Přinášíme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Plánovaný krytý bazén v Olomouci se prodraží. Podle nových odhadů bude stavba bazénu v Olomouci u akvaparku stát až 450 milionů korun. Náklady vzrostly o 200 milionů rozšířením projektu o další prvky. Investici má pokrýt úvěr. Přerov investuje téměř 60 milionů korun do proměny skládky v Žeravicích na centrum zpracování odpadu. Město se tak připravuje na zákaz skládkování po roce 2030. Do 3 let budou na místě nové možnosti zpracování odpadu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Nezvyklý pohled na rybník Rosnička ve Svitavách. Je kvůli letošnímu extrémnímu suchu téměř bez vody a místo nyní vypadá jako louka. Od jara do rybníka nic nepřiteklo, píše o tom Deník. Veřejnou dopravu čekají změny, ale není jasné, jaké přesně. Kraje v České republice stále neznají přesný finanční dopad chystaného zdanění veřejné dopravy. Stát jim dosud nedodal jasnou metodiku pro výpočet DPH. Téma dále sledujeme.
2: Sport.
4: České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou se Spojenými státy 64-105. Po historicky nejvyšší prohře na světové scéně české basketbalistky obsadily na šampionátu konečné 15. místo. Přesto rozehrávačka Eliška Joklová hodnotí vystoupení týmu pozitivně. Naše reprezentantky totiž sváděly velmi vyrovnané bitvy se silnou Itálií, Čínou a již zmíněnou Amerikou. Z náročného šampionátu si tak odvážejí především spoustu cenných zkušeností.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, i nadále většinou polojasno a k tomu zhruba 25 až 28 stupňů, místy dokonce 30. Tyhle ty skoro tropické třicítky můžeme mít na Moravě ještě zítra. Jinak avizovaná studená fronta k nám z Čech dorazí až během čtvrtka. To pak naměříme maximálně 20 a podobné by to mělo být taky v pátek a o víkendu.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme silnější provoz na Dolní Novosadské nebo taky na Palackého, jak se jede kolem Ušáku. Pak máme hlášené policejní hlídky v Prostějově na Konečné a na Plumlovské. V Tovačově, jak je ta křižovatka na Anín, nebo v Přerově na Tovární. Hlídka taky na D1 na exitu Holín Západ nebo na Šumpersku v Bludově na ulici 8. května. A odstavené auto nám hlásíte přímo v Šumperku na Jesenické. Tak opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

a koukám do toho rozpisu, tak kabáti budou třeba 29. října určitě v Prostějově. Budeme se těšit. Těšíme se taky na neděli 13. září, kdy pořádáme v Olomouci koloběžkiádu s dobrým místem pro život a s Rádiem Hana. Ano, v Olomouci, Neředíně.

0: Kem Týnci, že si naše děti užijí o tomto víkendu pohádkovou cestu k zámku, konkrétně v sobotu od 12 do 17 hodin. No jasně, ty nejlepší akce samozřejmě najdete i na našem webu, tak se mrkněte. Dál přejeme pohodový poslech a hezké úterý.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku.
2: To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
9: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
16: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
2: Radio Hana.
1: Nejlepší hudební.

0: Na No Name a otázka zní, čím to je, že nákupy na internetu jsou někdy úplně v pohodě a někdy je to docela záhul.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Sleva 90%. Poslední kus doručíme zítra. Na internetu na nás blikají obří slevy a údajně bezkonkurenční ceny, jenomže dobře víme, že není všechno zlato, co se třpítí, a potvrzují to i oslovení odborníci. Neplatí to všude samozřejmě, ale výhodnou cenu může v košíku některých e-shopů zvednout třeba povinné balné, na které vás předem nikdo neupozorní a bez kterého není možné zboží odeslat. A když už u zboží je nápis skladem, tak také to u některých e-shopů prý nemusí být pravda. A může to znamenat spíše, ano, někde to na skladě určitě je, ale nevíme kde a nevíme ve kterém. Dodání zboží se potom i kvůli tomu může pořádně protáhnout, což nám občas vůbec nehraje do noty. Proto pro vás v našem rádiu pravidelně třídíme nejenom hudbu, ale také akce, tipy a reklamní nabídky. Vysíláme jenom ty prověřené, za kterými si můžeme stát. Děkujeme, že nám věříte.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
12: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
13: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
1: Rádio Hana.

0: hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě bude Sir Elton John. Trochu zpomalíme se s

0: už víte. Rádio Haná teď je 11.55.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Neseme další várku informací. Fotbalový obránce Jakub Elbl svlékl dres Sigmy Olomouc. Po trestu od fotbalové asociace v nedávné korupční kauze se s ním klub dohodl na předčasném ukončení smlouvy, informuje o tom ČTK. 26-letý bek je nyní volným hráčem.
4: Přerov aktuálně.
3: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá o další portréty slavných rodáků. Umělec Michal Filák vytváří na třídě 17. listopadu malby nových 4 významných osobností. K dosavadním portrétům nově přibude skladatel Jaroslav Vikrent, mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová. Portrét prvního z nich už je hotový a byl podle umělce taky nejtěžší. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. Střídání času každý půl rok v Česku potrvá nejméně do roku 2031. Vláda schválila nařízení, které přebírá unijní předpis, protože státy EU se na jednotném času stále neshodly. Další časový posun nás čeká v říjnu.
1: Sport.
3: Hanáčtí hokejisté mají před sebou další přípravné zápasy před novou sezónou. Olomoucká Mora nastoupí dnes od 18 hodin na ledě Komety Brno a prostějovští Jestřáby změří síly od 18 hodin venku s Uherským Brodem. Výsledky vám přineseme.
1: Počasí.
0: Tak tady ještě máme tropické počasí a může za to větrné proudění od jihu. Víme, jak bude. V našem regionu dál většinou polojasno a k tomu odpoledne skoro 30 stupňů, nejenom dnes, ale i zítra. Na horách, tedy v Jeseníkách a v Beskydech, by to mělo být zhruba kolem 20. A zatím to vypadá tak, že případné deště, přehánky anebo bouřky mají na Moravu dorazit až ve středu večer.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci v centru, číhají kousek od Koruny na ulici Denisova. Hlídka taky na Týnecké, jak jsou sklady Kauflandu, nebo na dálnici D46 Prostějov-Vyškov na exitu Vranovice-Kelčice. Kontrolu můžeme potkat i na trase Leština-Zábřeh, nebo na Boskovicku v úseku Vážany-Šepetov a staví prý taky na D1 poblíž sjezdu na Kojetín. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: All This Time. Vždycky vám hrajeme ten nejlepší hudební výběr, vždycky jsme tu s vámi a pro vás, Rádio Hana. A naše hlídka tento týden například v Olomouci, v Prostějově nebo v Šumperku. No a dneska odpoledne se můžeme potkat třeba taky ve Štrbmberku. Moc se na vás těšíme.
1: Hlídka Rádio Hana je tento týden v Moravských ulicích. Přejeme dobrý den a upřímně, když otevřete kufr našeho auta, tak rezervu v něm dneska nehledejte. Místo rezervy máme ten kufr nacpaný sladkým potěšením a dalšími dárky pro vás. Tento týden s naším partnerem předvádíme nová auta, pouštíme hity, rozdáváme dárky, společně se fotíme a hlavně se na vás usmíváme. V těchto okamžicích se na vás těšíme ve Štrbmberku na náměstí, kde probíhá odporový den a budeme tady nějakých 90 minut.
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Posloucháte Rádio Hana.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: 31. října více na Lidl.cz. Čau a pá. Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: jam. Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
2: Stačí si vybrat.
1: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
2: Izomat.cz.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdá.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
4: Tady je Rádio

0: protože držíte dietu. Každopádně v restauracích to dneska zase krásně voní. My jsme u toho s vámi. Díky, že posloucháte, díky, že ladíte a samozřejmě, že ani dneska nezapomínáme na oslavence.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Úterý 8. září narozeniny slaví zpěvačka Pink. Na rozky by měl i jeden z nejslavnějších DJů své generace, švédský Avicii. Dnešní datum je také spojeno s britskou královskou rodinou. Přesně před 4 lety, tedy 8. září 2022, zemřela ve věku 96 let královna Alžběta II. V našem kalendáři povolání dnes slaví svátek lidé, bez kterých by herci občas neměli co držet a ani co na sebe, tedy rekvizitáři a kostymérky. A v klasickém kalendáři jsou Mariany, což jsou pro nás dvě jména v jednom balení. Jak to? Pojďme si to vysvětlit v naší sváteční hymně. Sváteční!

Šumavy a my se v nich mimo jiné podíváme taky na Šumavu jako údajnou ekologickou katastrofu. Tady řešíme, dozvíme se za chvilku. A po 13. hodině na Hané.

0: Před námi další hodina a taky další zprávy. Prověřujte si internetové prodejce, než od nich cokoliv koupíte. Žena ze Šternberska přišla o 1000 korun při nákupu dřevěných briket. Peníze zaplatila předem na e-shopu, zboží nedorazilo a kontakt na prodejce není.
1: Žena ze Šternberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už 6 poškozených osob, podvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu. Celková škoda dosahuje téměř 140 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který lze uložit až 5letý trest odnětí svobody.
0: Doplnil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie pravidelně varuje před podvody na internetu a vyzývá k prověřování e-shopů před nákupem. Lidé si mají zkontrolovat ičo, recenze i kontakty, nejlépe na webu panprokoukl.cz. S dopravním omezením počítejme na Svitavsku. Ředitelství silnic a dálnic ode dneška do pátku nechává upravit kruháč na křížení silnic 34 a 35 u Kocvířova. Práce na vytíženém tahu si vyžádají uzavírky a provoz tu budou řídit semafory.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Řešíme přírodní katastrofu. To jsou slova ministra životního prostředí Igora Červeného. Varoval před výskytem toxických látek na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Odborníci tam odhalili zvýšené koncentrace chemikálií. Ministerstvo životního prostředí chystá na Šumavě rozsáhlý průzkum a preventivní opatření. Lokalita je údajně zasažena látkami, jako je rtuť nebo arzen. Nyní ministerstvo životního prostředí řeší zamezení jejich dalšímu šíření. Sport. Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole MOL Cupu atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto sousedů začne ve středu v 18 hodin.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Docela vedro, docela hic. Na Moravě dnes i zítra ještě místy naměříme tropické třicítky. Jinak by se teploty měly pohybovat nejčastěji v rozmezí 25 až 28 stupňů. A v našem regionu by mělo být dál vesměs polojasno. S tím, že dneska a zítra tady máme zhruba nějakých 13 hodin slunečního svitu.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 Olomouc-Rybník u Velkého újezdu anebo na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. A pozor, nehodu máme na D1 ve směru na Přerov před exitem Bělotín. Je tady silnější provoz, jde o srážku nákladňáku s osobákem. Na místě jsou záchranáři. Bouráme také na Šumpersku, tady je to na silnici 11 v těch serpentínách u Klepáčova. Jde o havárii motocyklu a i tady máme na místě záchranné složky. Tak hlavně šťastnou cestu a jeďte opatrně.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Je tu s vámi vaše regionální jednička, Rádio Hana. A já nevím jak vy, ale my už se ladíme na hokej, na letošní extraligu. Pokud vím, tak HC Olomouc hraje dneska venku s brněnskou Kometou ještě přípravný zápas. Nicméně příští středu už by to mělo být na ostro. První domácí zápas HC Olomouc proti pražské Spartě. Tak se budeme těšit. Za chvilku tady pro vás máme Pinka nebo Michaela Jacksona. Tak přejeme dobré odpoledne.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.
3: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
10: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
11: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Titon.
14: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr.

0: Nahané vracíme zpátky osmdesátky. Nahané vám přejeme krásné úterý, ať jste kdekoliv. No a protože září se teprve rozjíždí, tak už za okamžik dáme taky aktuálně téma škola, naše děti, učení a doučování. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím děti ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
3: Já zdravím posluchače rádia.
2: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
3: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
2: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
3: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
2: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
3: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístupu. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
2: Pocit k nezaplacení. Místo psaní taháků raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes na my ve vysílání. Děkujeme.
3: Děkujeme, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
6: Víš co?
5: Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově. U Bivoje všechno je.
8: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardo

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny.

0: Dobrý odpoledne, teď před 14. hodinou s námi ve studiu už kolegyně Majda, zdravím, ahoj, ahoj.
1: Já tebe, ahoj.
0: Tak na našem rádiovém Facebooku dneska zjišťujeme, jaká byla třeba vaše úplně první práce, kolik jste si na ní vydělali, jestli si třeba na to ještě vzpomínáte. Já mám ale pocit, že Majda tak nějak dokončila úspěšně školu a rovnou nastoupila k nám, tak je pravda, že my jsme tvoje oficiální první práce, tvůj první job?
1: Jako pokud budeme brát, jako že tady prostě strávím 8 hodin denně a není to brigádka, tak ano, no, tak
0: ano,
1: tohle.
0: Prostě práce. A chceš překvapit?
1: No, ano.
0: Všichni si asi myslí, že třeba moje první práce byla tady v rádiu Hana. Já jsem si vzpomněla, že ještě před rádiem jsem měla klasickou práci, nebyla to brigáda, že jsem dělala tady pro jeden místní plátek tady v regionu. Normálně já jsem psala články.
1: Fakt?
0: Já jsem psala články a já jsem si je vystřihovala z novin a mám to ještě doma někde v deníčku nalepené. A taky díky téhleté práci, ještě před rádiem Hana, jsem mohla třeba odchytit Volka Polívku, když točil Dědictví a Aneb Kurva Hoši Guten Tag.
1: Ty brďo.
0: No, ty brďo. To jsou vzpomínky, mě se to teď vybavuje. To víte, Alzheimer. Po 14. hodině, ale každopádně s rádiem Hana. Hit.

0: teď už s Tomášem taky naše aktuální zprávy je 13.57.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám další informace. Nové místo k bydlení bude v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Na stavbu nového bytového domu získalo dotaci přes 100 milionů korun. Nový bytový dům má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi. Úmrtí na silnici na Přerovsku. 56-letý řidič včera zemřel u Kojetína na silnici 47, jel ve směru na Popůvky a při předjíždění nákladňáku před sebou se střetl v protisměru s dalším nákladním autem.
4: I přesto, že řidič protijedoucího nákladního vozidla vybočil vpravo a snížil rychlost, střetu nedokázal zabránit. Osobní vozidlo bylo odhozeno do přilehlého pole a jeho řidič bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě události zemřel. Z důvodu žádného objasnění této nešťastné události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
3: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. Do rostoucích cen pohonných hmot zatím stát zasahovat nebude. Vláda zvažovala stropování marží prodejců paliv, ale nakonec se rozhodla, že to neudělá. Problém vidí v rafinériích. Ceny paliv chce premiér Andrej Babiš řešit na evropské úrovni, píše ČTK.
5: Co si to pořád píšeš? Mourku. Mourku! Vidím hlaváčku, že jste se velice rychle spřátelili.
3: Herec Petr Bruckner se po 60 letech rozloučí s divadlem Járy Cimrmana. Začínající 60. sezóna je pro něj poslední. 83-letý herec s typickým knírem, kterého známe například z role policejního praktikanta Hlaváčka ve hře Vražda v salonním kupé, odchází z populárního souboru ze zdravotních důvodů.
1: Sport.
3: Hvězda přerovského tenisu Linda Nosková bude hrát své premiérové čtvrtfinále na Grand Slamu US Open a čeká ji náročná zkouška. V duelu o postup do semifinále vyzve na newyorském betonu dnes po 17:30 večer světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, i nadále většinou polojasno a k tomu zhruba 25 až 28 stupňů, místy dokonce 30. Tyhle ty skoro tropické třicítky můžeme mít na Moravě ještě zítra. Jinak avizovaná studená fronta k nám z Čech dorazí až během čtvrtka. To pak naměříme maximálně 20 a podobné by to mělo být taky v pátek a o víkendu.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Tabuláku, na Okružní, anebo taky v Hejčíně na ulici Ladova. Hlídka je taky v Prostějově za Olomouckou nebo v Přerově na Tovačovské a kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Kroměříž Východ a Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Otakar Štěpán Bačák. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, úterý už je sice o kousek lepší než pondělí, ale do víkendu, co si budeme, je pořád ještě daleko. Co byste říkali na to, kdybychom do práce vyráželi teprve dneska a víkend trval celé 3 dny? Různé firmy ve světě už 4denní pracovní režim testují a výsledky mluví jasně, stihneme toho úplně stejně, budeme se ale méně stresovat a ještě k tomu se nám bude líp spát. Většina z nás je ale v práci už od včerejška a 3 pracovní dny nás ještě čekají. Přesně proto vám na Rádiu Hana hrajeme náš nejlepší hudební výběr pro lepší náladu a aby to mnohem lépe utíkalo. Za chvíli už třeba Krištof, který tak nějak málo tančí.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Mami, co jsme vyhráli?
8: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
9: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

0: Hrajeme i takové perličky, jako je třeba debut skupiny Backstreet Boys, We've Got Going It On, který nám právě dohrál. Pokud jste se mohli roztančit a nemohli jste se ovládnout a museli jste si na tuhle pecku zatančit, teď budete mít trochu času si oddechnout. S Martinou Kvítkou se totiž mrkneme na to, o čem se píše na hanáckých webech. Pak už to zase rozjedeme s naším nejlepším hudebním výběrem. Těšit se můžeme třeba na Meraj.
1: O čem se píše?
2: Jsme na té správné vlně a teď už zveme všechny malé hokejové nadšence do olomoucké plechareny na týden hokeje. Bude to na konci září a akce je určená dětem od 4 do 8 let. Další podrobnosti najdeme na webu hc.olomouc.cz. Zdravíme taky Šumperk, který představuje na svých webových stránkách novou aplikaci, ta nám ukáže nejrůznější akce i dopravní omezení ve městě. Kompletní info na webu šumperk.cz. A ještě se podíváme na report.cz. Tady připomínáme dožínky Olomouckého kraje v Náměšti. Už o tomto víkendu jiné kafe, atrakce pro děti a hlavně vstup zdarma. Tak teď už to víte. Díky moc, že posloucháte. S námi totiž vždycky máte přehled.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
4: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
6: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
7: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
8: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
9: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
10: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
9: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: v našem vysílání věnovat všem ženám, které po rozchodu zjistili, že si vlastně takovou tu romantickou radost, jako třeba koupit kytky, dokážou udělat sami. Přesně o tom totiž zpěvačka zpívá, sama mluví o konkrétním rozchodu, kterým si prošla. Takových písniček se zajímavým příběhem budeme mít i po 15. hodině. Spoustu.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: O křehkosti vztahů nám zaspívá Belinda Carlisle.

0: Přinášíme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Plánovaný krytý bazén v Olomouci se prodraží. Podle nových odhadů bude stavba bazénu v Olomouci u akvaparku stát až 450 milionů korun. Náklady vzrostly o 200 milionů rozšířením projektu o další prvky. Investici má pokrýt úvěr. Přerov investuje téměř 60 milionů korun do proměny skládky v Žeravicích na centrum zpracování odpadu. Město se tak připravuje na zákaz skládkování po roce 2030. Do 3 let budou na místě nové možnosti zpracování odpadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nezvyklý pohled na rybník Rosnička ve Svitavách. Je kvůli letošnímu extrémnímu suchu téměř bez vody a místo nyní vypadá jako louka. Od jara do rybníka nic nepřiteklo, píše o tom Deník. Veřejnou dopravu čekají změny, ale není jasné, jaké přesně. Kraje v České republice stále neznají přesný finanční dopad chystaného zdanění veřejné dopravy. Stát jim dosud nedodal jasnou metodiku pro výpočet DPH. Téma dále sledujeme.
1: Sport.
0: Výměna trenéra. U fotbalového prvoligového Zlína skončil trenér Bronislav Červenka. Zlínu se nedaří. Ševci jsou po nedělní domácí porážce 1-3 s Teplicemi v tabulce dál bez bodu. Poslední tým první ligy nově převzal sportovní manažer Pavel Hovtych.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dál nás čeká prosluněná obloha, teplotní maxima dnes hlásí až 31 stupňů. Pobyt venku nám ale zpříjemňuje mírný větřík. Zítra nás den přivítá opět jasnou až polojasnou oblohou. Během středečního odpoledne už ale začne přibývat oblačnost.

Biozátěž na dvojce, zítra se nám zhorší na třetí, tedy nejhorší stupeň. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor ale, pokud do Hanácké metropole pojedeme směrem z Velké Bystřice. U benzínky je tady překážka na silnici číslo 35. Taky máme na Olomoucku několik policejních hlídek, číhají v Olomouci v ulici Okružní, taky na cestě mezi Hněvotínem

0: Tomačově v ulici Dolní. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

Vám je Rádio Hana, Bíli Vili Věnce a psi na ně Vili zvili. Znáte tuhle větu? Řekla bych, že ano, to je taková ta klasická takzvaná diktátovka. A proč tady vytahuju noční můru mnoha z nás? No, dneska totiž máme 8. srpna, 8. září a to znamená, že si připomínáme Národní den gramotnosti. Dneska je přesně ten den, kdy v SMS-ce napíšeme tu čárku za oslovením a možná bychom mohli nakonec dát třeba i tu tečku. My s tvrdým I už vám teď posíláme další pecky za 20 minut tipy s měkkým i kam vyrazit.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion, vstup

0: slibniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci. Yeah.
8: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: hodně lidí poslouchá rádio v autě. Přesně proto máme na rádiu Haná auta rádi. Já už teď předávám slovo kolegovi Lukášovi, který nás zdaví ze Šterberku, a všechny, kteří se o auta zajímají, by zítra rád pozval třeba do Prostějova.
1: Děkujeme, že ladíte rádio Haná. Hlásí se naše hlídka. Hledáte nového Mazla, takového, který má 4 kola a klimu, a když na něj šlápnete, tak umí pěkně zavrnět. Potom se tento týden zastavte za hlídkou rádia Haná. V Moravských ulicích vám předvádíme nová auta, která si můžete prohlédnout pěkně zblízka, a také plný kufr dárků. Dneska za sebou už máme super zastávky v Olomouci i ve Šternberku a zítra se na vás odpoledne od 14:30 těšíme v Prostějově u Zlaté brány. Stavíte se?
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: Na našem rádiu Hana hrajeme parádní pecky, ale taky vám pravidelně přinášíme tipy na skvělé akce. Pojďme na to.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Připomínáme, že v Olomouci na Letňáku bude zítra velká party. Lenka Dusilová tady slaví 50. Ve čtvrtek pak promítáme absolutní českou klasiku Vesničko má středisková. Otík.

0: 14 hodin. Tuto sobotu v Bohuňovicích. Tak co? Kam dorazíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce@radiohana.cz

0: číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
4: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
7: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
10: Radio Hana.

0: Pár minut nám odbije 16:00. Ať už netrpělivě odpočítáváte minuty před tím, než půjdete domů, přišli jste na odpolední směnu, nebo jste dneska měli volno, hrajeme pro vás ten nejlepší hudební výběr. Pokračovat v tom budeme i v další hodince. Připravili jsme pro vás hit za hitem.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Stayin' Alive od Bee Gees, na to se můžeme

0: Neseme další várku informací. Fotbalový obránce Jakub Elbl svlékl dres Sigmy Olomouc. Po trestu od fotbalové asociace v nedávné korupční kauze se s ním klub dohodl na předčasném ukončení smlouvy, informuje o tom ČTK. 26-letý bek je nyní volným hráčem.
1: Přerov aktuálně.
0: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá o další portréty slavných rodáků. Umělec Michal Filák vytváří na třídě 17. listopadu malby nových 4 významných osobností. K dosavadním portrétům nově přibude skladatel Jaroslav Vikrent, mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová. Portrét prvního z nich už je hotový a byl podle umělce taky nejtěžší. S dopravním omezením počítejme na Svitavsku. Ředitelství silnic a dálnic ode dneška do pátku nechává upravit kruháč na křížení silnic 34 a 35 u Kocvířova. Práce na vytíženém tahu si vyžádají uzavírky a provoz tu budou řídit semafory.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Řešíme přírodní katastrofu. To jsou slova ministra životního prostředí Igora Červeného. Varoval před výskytem toxických látek na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Odborníci tam odhalili zvýšené koncentrace chemikálií. Ministerstvo životního prostředí chystá na Šumavě rozsáhlý průzkum a preventivní opatření. Lokalita je údajně zasažena látkami, jako je rtuť nebo arzen. Nyní ministerstvo životního prostředí řeší zamezení jejich dalšímu šíření.
1: Sport.
0: Hanáčtí hokejisté mají před sebou další přípravné zápasy před novou sezónou. Olomoucká Mora nastoupí dnes od 18 hodin na ledě Komety Brno a prostějovští Jestřáby změří síly od 18 hodin venku s Uherským Brodem. Výsledky vám přineseme.
2: Počasí.
3: Olomouc hlásí přibližně 30 stupňů, v Lipníku naměřili to samé, v Kroměříži mají přibližně 31 stupňů, Bruntál je pak na 26 stupních, dál nás čeká prosluněné odpoledne. Po něm pak i teplá noc, noční teploty nespadnou níž než pod 16 stupňů, na horách pod 15. Obloha bude i během noci jako vymetená, to znamená, že dnes můžeme sledovat třeba Saturn. Zítřek nás pak ráno a dopoledne přivítá jasně až polojasně. Zatahovat se začne až odpoledne.
4: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: minut. Zároveň se tady musí objíždět díry v silnici, některá auta se podle našich posluchačů na místě dokonce i otáčí. Stojí nám to taky na obchvatu Svitav ve směru na Opatovec a na cestě z obce Hřebeč do Svitav. Tady taky čeká nezdržení tak čtvrt hodinky. Na nehodu si pak dáme pozor v Kelči na výjezdu z obce ve směru na Horní Těšice. Vyšetřuje se tu havárie auta. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Otakarem Štěpánem Bačákem. Jaké olomoucké festivaly máte nejradši?
1: Pro mě jednoznačně jsou tím nejlepším festivalem výstavy v rámci olomoucké flóry. Beru to tak, že Olomouc rovná se flóra a flóra rovná se Olomouc. Mým nejoblíbenějším hobby je od malička zahrada, ke které jsem byl vedený svými prarodiči a posléze rodiči. A tak flóra je pro mě velkou inspirací a nádherným festivalem toho, co se v oblasti zahradničení dá dosáhnout.
0: Říká Otakar Štěpán Bačák. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz. Radio Hana. Přejeme

Člověk by si řekl, že závidět Šnekovi ho asi nikdy v životě nenapadlo. No ale když by vám řekla, že si myslím, že pokud jste unavení, vyčerpaní, a třeba byste už právě teď šli nejradši spát, vlastně mu máte co závidět. Šnek totiž může prospat v kuse až 3 roky. Stačí

0: Za chvíli třeba Simply Red nebo Zara Larsson.
1: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
4: Mami, co jsme vyhráli?
5: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Pouštíte si Rádio Hana i krátce po půl páté. Je tak akorát čas na poslední odpolední kávu, aby se nám večer dobře spalo. A přiznejte se, kdo z vás u kávy projíždí online obchody a rád nakupuje. V jedné ruce hrníček, druhou rukou platíme přes internet. Jestli patříte mezi tyhle lidi, kolega Lukáš pro vás teď má několik tipů, jak se vyhnout zbytečným komplikacím.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Sleva 90%. Poslední kus doručíme zítra. Na internetu na nás blikají obří slevy a údajně bezkonkurenční ceny, jenomže dobře víme, že není všechno zlato, co se třpítí, a potvrzují to i oslovení odborníci. Neplatí to všude samozřejmě, ale výhodnou cenu může v košíku některých e-shopů zvednout třeba povinné balné, na které vás předem nikdo neupozorní a bez kterého není možné zboží odeslat. A když už u zboží je nápis skladem, tak také to u některých e-shopů prý nemusí být pravda. A může to znamenat spíše, ano, někde to na skladě určitě je, ale nevíme kde a nevíme ve kterém. Dodání zboží se potom i kvůli tomu může pořádně protáhnout, což nám občas vůbec nehraje do noty. Proto pro vás v našem rádiu pravidelně třídíme nejenom hudbu, ale také akce, tipy a reklamní nabídky. Vysíláme jenom ty prověřené, za kterými si můžeme stát. Děkujeme, že nám věříte.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý odpoledne.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Tento pátek Velká Bystřice.
8: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivo

0: čtvrtek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
1: Ubivo je, všechno je.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Hlenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Rádio Haná.
11: Přejeme odpoledne na

0: Johna chvíli před 5. hodinou dospíval nám Teddy Swims a jeho song Bad Dreams. Jestli se vám tenhle song líbil, podobnou atmosféru pro vás chystáme i v následující hodince. Čeká nás další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Třeba Krištof s Dominikou Alagiou a jejich půlnoční hřích.

0: hodin a 55 minut.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám další informace. Dobrá zpráva pro cyklisty v Olomouci mezi Slavonínem a Nedvězím totiž právě začíná stavba nové cyklostezky. Trasa dlouhá téměř 2 kilometry konečně umožní lidem bezpečně se vyhnout rušné silnici číslo 570. Všechny stavební práce by měly skončit už v květnu příštího roku.
4: Úmrtí na silnici na Přerovsku. 56-letý řidič včera zemřel u Kojetína na silnici 47, jel ve směru na Popůvky a při předjíždění nákladňáku před sebou se střetl v protisměru s dalším nákladním autem.
5: I přesto, že řidič protijedoucího nákladního vozidla vybočil vpravo a snížil rychlost, střetu nedokázal zabránit. Osobní vozidlo bylo odhozeno do přilehlého pole a jeho řidič bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě události zemřel. Z důvodu žádného objasnění této nešťastné události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
4: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová.
3: Rakovinu kůže odhaluje šumperská nemocnice moderními metodami. Nově využívá přenosný dermatoskop s umělou inteligencí. Lékaři s ním mohou vyšetřovat i mimo ambulanci a odhalí melanom už při velikosti 1 mm. A už zase rostou, napršelo a v Česku lákají houby do lesů davy houbařů. Policie i lesníci však varují před špatným parkováním u lesa. Množí se případy a hrozí za to pokuta až 10 000 korun. Tak na to pozor, řidiči.
1: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace hlásí zajímavou novinku v realizačním týmu. Hlavnímu trenérovi Santimu Deniovi bude nově dělat asistenta jeho někdejší spoluhráč z Atletika Madrid, Radek Bejbl. Tento 54-letý bývalý záložník pražské Slavie tak oficiálně rozšiřuje trenérský štáb národního mužstva.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Teplé počasí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Tak to je prostředí, které parádně svědčí komárům. A zítra ho čekáme na Hané. Teplotní maxima by podle předpovědi měla dosáhnout 32 stupňů. K večeru očekáváme déšť, ojediněle i bouřky. Přesně proto by se nám zítra mohla podle odborníků zvednout aktivita klíšťat. A to z nepatrné na mírnou až střední. Pokud plánujeme vyrazit někam k vodě nebo na výlet, raději si sebou vezmeme repelent, ať nejsme poštípaní.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na výjezdu z Olomouce ve směru na Chomoutov nám hlásíte bouračku motorky s osobákem. Tady je situace ještě trochu komplikovanější. Kousek za touhle bouračkou probíhají totiž práce na silnici a je tady kolona přibližně.

0: Na místě je policie. Policejní hlídky máme taky v Napajedlech, v ulici Pod Zámčí, taky na průtahu v Křenově u Jednoty a nebo na výjezdu z Bystřičky ve směru na Jablunka. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

Dobrý odpoledne, dělá Rádio Hana. Je sice pravda, že spoustu z nás by měla rádo léto vlastně po celý rok, ale chtěla bych říct, že podzim má taky jedno velké plus. Kromě toho, že brzy budeme moci vytáhnout džísky a lehké bundičky, tak taky vychází sluníčko o něco později a my si můžeme východ slunce užít třeba cestou do práce. Třeba dneska vyšlo vše.

0: Bo Madonna.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
3: Tohle je Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana. Schválně, poznáváte, ze které pohádky je tahle ukázka?
1: Ty nemáš příjmení? Kdo je tvůj otec?
2: Netopír.
1: Nech si ty vtipy.
3: Jmenuje se Kudláčková. Z Plzně.
0: No a jak se jmenuje jinak? Ano, přesně tak, je to Saxána, dívka na koštěti v hlavní roli s Petrou Černockou. Tenhle legendární film dneska slaví 54 let od své premiéry a pro dnešní datum připadá ještě více zajímavostí. O těch už si povíme v našem kalendáriu.
4: Rádio Hana, kalendárium.
5: Úterý 8. září narozeniny slaví zpěvačka Pink. Narozky by měl i jeden z nejslavnějších DJů své generace, švédský Avicii. Dnešní datum je také spojeno s britskou královskou rodinou. Přesně před 4 lety, tedy 8. září 2022, zemřela ve věku 96 let královna Alžběta II. V našem kalendáři povolání dnes slaví svátek lidé, bez kterých by herci občas neměli co držet a ani co na sebe, tedy rekvizitáři a kostymérky. A v klasickém kalendáři jsou Mariany, což jsou pro nás dvě jména v jednom balení. Jak to? Pojďme si to vysvětlit v naší sváteční hymně. Sváteční!

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dřevoob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
2: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Rádio Haná.
12: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádio Haná nám dospívala rocková anglická skupina Tears for Fears a prospívala se tak k 17 hodinám a 53 minutám. To znamená jediné, před námi je krátká ochutnávka toho, co pro vás chystáme dál po 18. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Je to třeba song Nad věcí od Mikála.

0: Je 17 hodin a 54 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Před námi další hodina a taky další zprávy. Prověřujte si internetové prodejce, než od nich cokoliv koupíte. Žena ze Šternberska přišla o 1000 korun při nákupu dřevěných briket. Peníze zaplatila předem na e-shopu, zboží nedorazilo a kontakt na prodejce není.
4: Žena ze Štemberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už 6 poškozených osob, podvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu. Celková škoda dosahuje téměř 140 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který lze uložit až 5letý trest odnětí svobody.
3: Doplnil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie pravidelně varuje před podvody na internetu a vyzývá k prověřování e-shopů před nákupem. Lidé si mají zkontrolovat ičo, recenze i kontakty, nejlépe na webu panprokoukl.cz. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. V přílepích mají už druhé hlášení o výskytu vlků. Obec proto varuje lidi, aby v lese nepouštěli své psy z vodítek. Pro Hostýnské vrchy to ale není žádné překvapení. Vlci tam trvale žijí už několik let a ochránci přírody loni dokonce zaznamenali i odchovaná mláďata. Lidé se ale bát nemusí. Na člověka totiž tyto šelmy neútočí.
1: Sport.
3: Čtvrtý ročník běžeckého závodu Podhostýnská desítka v Bystřici pod Hostýnem ovládl domácí vytrvalec Ondřej Velička. Hlavní trať o délce 10 kilometrů se mu podařilo zdolat ve skvělém čase 39 minut a 12 sekund. Vítězi k tomuto parádnímu sportovnímu výkonu moc gratulujeme.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v úterý.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Středa slibuje ráno a dopoledne ještě taky jasno a polojasno. Během odpoledne se ale od západu zatáhne. A k večeru pak už očekáváme déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Meteorologové předpovídají, že spadne mezi 5 až 15 mm srážek. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou 28 až 32 stupňů. Foukat by měl čerstvý vítr. Lokálně s nárazy až 55 km za hodinu. Tak klobouk raději zítra necháme doma. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, taky už se nám uklidnily kolony před Chomoutovem. Nehodu ale máme na výjezdu z Valašského Meziříčí ve směru na Zašovou. Hlásíte nám je pak taky na cestě mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Policijní hlídky nám pak hlídají v Přerově v ulici Lipnická. Na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever stojí taky u Fortu na výjezdu z Černovíru a na cestě mezi Blanskem a Lažánky. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Yeah.

0: italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 43 000 posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: posloucháte Rádio Haná. Úterý už je sice o kousek lepší než pondělí, ale do víkendu pořád ještě daleko. Co byste říkali na to, kdybychom do práce vyráželi teprve dneska a víkend trval celé 3 dny? Různé firmy ve světě už 4denní pracovní režim testují a výsledky mluví jasně. Stihneme toho úplně stejně, budeme ale méně stresovat a ještě k tomu se nám bude líp spát. Většina z nás je ale v práci už od včerejška a 3 pracovní dny nás ještě čekají. Přesně proto vám na Rádiu Haná hrajeme náš nejlepší hudební výběr. Pro lepší náladu a aby to do toho víkendu pěkně utíkalo.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Mami, co jsme vyhráli?
7: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
11: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
12: Nejlepší hudební výběr. Radio Haná.

0: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
1: Já zdravím posluchače rádia.
0: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
1: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
0: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
1: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
0: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
1: Tak my si zakládáme opravdu na individuálním přístupu. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
0: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web škola.populo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
8: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
9: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
11: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
10: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klid.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne se nám od západu ale začne zatahovat. A k večeru už se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru nám vyleze k 28 až 32 stupňům. Na horách naměříme nejvýše 25 stupňů. Mohlo by nám taky docela foukat. Čerstvý vítr, lokálně z nárazy až 55

0: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
2: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
3: U Bivoje všechno je.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Rádio Hana.

0: o čem se píše?
1: Jsme na té správné vlně a teď už zveme všechny malé hokejové nadšence do olomoucké plechareny na týden hokeje. Bude to na konci září a akce je určená dětem od 4 do 8 let. Další podrobnosti najdeme na webu hc.olomouc.cz. Zdravíme taky Šumperk, který představuje na svých webových stránkách novou aplikaci, ta nám ukáže nejrůznější akce i dopravní omezení ve městě. Kompletní info na webu šumperk.cz. A ještě se podíváme na report.cz. Tady připomínáme dožínky Olomouckého kraje v Náměšti. Už o tomto víkendu jiné kafé, atrakce pro děti a hlavně vstup zdarma. Tak teď už to víte. Díky moc, že posloucháte. S námi totiž vždycky máte přehled.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardo

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
4: Rádio Haná.
5: Přejeme úterý.

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Haná. 90 v 9.

0: Radiohana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
1: Autokubíček, rodinná firma s tradicí, kterou najdete v Olomouci a v Šumperku, a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vozy Renault a Dacia, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Autokubíček, vždy něco navíc, a hlídka Rádia Haná jedou k vám. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
2: Radio Haná.
3: Přejeme úterý.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Christian Grey.
4: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Terty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Tady je Rádio Hana.
2: Sám a vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu.

0: Radio Haná, kalendárium.
1: Úterý 8. září narozeniny slaví zpěvačka Pink. Na rozky by měl i jeden z nejslavnějších DJů své generace, švédský Avicii. Dnešní datum je také spojeno s britskou královskou rodinou. Přesně před 4 lety, tedy 8. září 2022, zemřela ve věku 96 let královna Alžběta II. V našem kalendáři povolání dnes slaví svátek lidé, bez kterých by herci občas neměli co držet a ani co na sebe, tedy rekvizitáři a kostymérky. A v klasickém kalendáři jsou Mariany, což jsou pro nás dvě jména v jednom balení. Jak to? Pojďme si to vysvětlit v naší sváteční hymně.
0: Radio Haná, kalendárium.
2: Posloucháte Radio Haná.

0: téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 23 hodin.
0: Rádio Hana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

jsme ten největší titul na světě. Ty jsi ten zápas projel z mnoha blbých příčin. Ztratil jsi svý ostří. Měl jsi pohled tygra, chlape, jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také pomaturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, naschledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Zářijové novinky Rádia Haná.
1: Italské léto má dohráno.
3: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
1: těstoviny
3: i sýry.
1: A hlavní výhra?
3: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
4: Zdravím Rádio Haná, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
3: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
3: Kytku?
1: Bonbonieru?
3: Kafe?
1: Dobře.
3: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
3: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
3: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Haná
1: Skyrock

0: Před námi další hodina a taky další zprávy. Prověřujte si internetové prodejce, než od nich cokoliv koupíte. Žena ze Šternberska přišla o 1000 korun při nákupu dřevěných briket. Peníze zaplatila předem na e-shopu, zboží nedorazilo a kontakt na prodejce není.
1: Žena ze Šternberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už 6 poškozených osob, podvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu. Celková škoda dosahuje téměř 140 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který lze uložit až 5letý trest odnětí svobody.
0: Doplnil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie pravidelně varuje před podvody na internetu a vyzývá k prověřování e-shopů před nákupem. Lidé si mají zkontrolovat ičo, recenze i kontakty, nejlépe na webu panprokoukl.cz. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. Střídání času každý půl rok v Česku potrvá nejméně do roku 2031. Vláda schválila nařízení, které přebírá unijní předpis, protože státy EU se na jednotném času stále neshodly. Další časový posun nás čeká v říjnu. Sport. Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole MOL Cupu atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto sousedů začne ve středu v 18 hodin.
2: Počasí. Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce

přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru nám vyleze k 28 až 32 stupňům. Na horách naměříme nejvýše 25 stupňů. Mohlo by nám taky docela foukat. Čerstvý vítr, lokálně z nárazy až 55

hromadě CDček? Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu. Otáčet tam a zpátky gramodesky. Hledat ztracené minidisky. A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá. Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože rád.